Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

люблю.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Hladina Slapské přehrady stále klesá a odkrývá zatopená místa, jako je Zvírotický ostrov a pozůstatky starých domů u Županovic. Sluné babí léto s nedostatkem srážek brání doplnění vyschlých nádrží, což nutí vodohospodáře pokračovat ve vypouštění přehrady. Pokles hladiny činí tato místa přístupnými suchou nohou, což přitahuje pozornost výletníků. Italská premiérka Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jednali o reformě emisních povolenek v Evropské unii. Cílem je, aby systém nevedl ke zvýšení cen energií. Téma rovněž zahrnuje budoucí rozpočet Evropské unie. Premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že by Česko vyslalo dvě mechanizované brigády na pomoc, pokud by Rusko napadlo pobaltské státy. Řešení bezpečnostních otázek bylo na programu schůzky, která se zaměřila na přípravy zasedání Bezpečnostní rady státu plánovaného na 20. října. Babiš zdůraznil potřebu rychlé a efektivní reakce v krizových situacích. Po otravě salmonelou v Masarově základní škole v Újezdu nad Lesy u Prahy evidují úřady již 391 nemocných, přičemž 25 z nich je hospitalizováno. Salmonela byla potvrzena u 58 strávníků a škola se po týdenní přestávce znovu otevře ve středu. Obědy bude do školy dočasně dovážet externí firma. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Hladina Slapské přehrady stále klesá a odkrývá zatopená místa, jako je Zvírotický ostrov a pozůstatky starých domů u Županovic. Sluné babí léto s nedostatkem srážek brání doplnění vyschlých nádrží, což nutí vodohospodáře pokračovat ve vypouštění přehrady. Pokles hladiny činí tato místa přístupnými suchou nohou, což přitahuje pozornost výletníků. Italská premiérka Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jednali o reformě emisních povolenek v Evropské unii. Cílem je, aby systém nevedl ke zvýšení cen energií. Téma rovněž zahrnuje budoucí rozpočet Evropské unie. Premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že by Česko vyslalo 2 mechanizované brigády na pomoc, pokud by Rusko napadlo pobaltské státy. Řešení bezpečnostních otázek bylo na programu schůzky, která se zaměřila na přípravy zasedání Bezpečnostní rady státu plánovaného na 20. října. Babiš zdůraznil potřebu rychlé a efektivní reakce v krizových situacích. Po otravě salmonelou v Masarově základní škole v Újezdu nad Lesy u Prahy evidují úřady již 391 nemocných, přičemž 25 z nich je hospitalizováno. Salmonela byla potvrzena u 58 strávníků a škola se po týdenní přestávce znovu otevře ve středu. Obědy bude do školy dočasně dovážet externí firma. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: News! News!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hladina Slapské přehrady stále klesá a odkrývá zatopená místa, jako je Zvírotický ostrov a pozůstatky starých domů u Županovic. Sluné babí léto s nedostatkem srážek brání doplnění vyschlých nádrží, což nutí vodohospodáře pokračovat ve vypouštění přehrady. Pokles hladiny činí tato místa přístupnými suchou nohou, což přitahuje pozornost výletníků. Italská premiérka Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jednali o reformě emisních povolenek v Evropské unii. Cílem je, aby systém nevedl ke zvýšení cen energií. Téma rovněž zahrnuje budoucí rozpočet Evropské unie. Premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že by Česko vyslalo 2 mechanizované brigády na pomoc, pokud by Rusko napadlo pobaltské státy. Řešení bezpečnostních otázek bylo na programu schůzky, která se zaměřila na přípravy zasedání Bezpečnostní rady státu plánovaného na 20. října. Babiš zdůraznil potřebu rychlé a efektivní reakce v krizových situacích. Po otravě salmonelou v Masarově základní škole v Újezdu nad Lesy u Prahy evidují úřady již 391 nemocných, přičemž 25 z nich je hospitalizováno. Salmonela byla potvrzena u 58 strávníků a škola se po týdenní přestávce znovu otevře ve středu. Obědy bude do školy dočasně dovážet externí firma. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na Bčku.
2: Of course I've been drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Jennifer Lawrence se připravuje na cestu do hlubokého vesmíru v novém sci-fi thrilleru The Flood od Zack Craigera, který produkuje Amblin Entertainment Stevena Spielberga pro Warner Bros. A New Line Cinema. Film je plánován na 11. srpna 2028 a slibuje být jedním z Craigerových nejzajímavějších projektů po úspěchu Weapons. Podrobnosti o roli Lawrenceové zatím zůstávají tajemstvím, ale její účast již nyní vzbuzuje nadšení fanoušků. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Santi Denia věří ve správnou cestu, i když jeho tým těsně podlehl Anglii 0-2. Navzdory dlouhému oslabení byli čeští fotbalisté hrdí na svůj výkon. 52-letý španělský trenér cítí podporu hráčů a optimismem nešetří. České hokejistky se pod vedením trenéra Briana Idalského chystají na druhý přípravný turnaj a vyzvou Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Akce bude probíhat v Lahti v rámci Eurohockey Tour. Utkání s Finskem můžete sledovat živě od 16.55 na ČT Sport Plus. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou důležitý zápas proti Bulharsku v Hradci Králové. Výhra v utkání, které začíná v 17.50 na ČT Sport, by je poslala do baráže o mistrovství Evropy. Takže všichni fanoušci, připravte se a držme společně palce. Česká fotbalová reprezentace prožila svízelné utkání v Lize národů, kde proti Anglii přišla o Pavla Šulce po červené kartě už v 25. minutě. Pressing se rázem proměnil v defenzivní boj, když musel tým trenéra Santiho Denny čelit náporu favorita. Angličané využili situace a jejich hlavní opory dotlačili zápas k vítězství, které se stane malým déjà vu pro české hráče. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Donald Lees byl legendárním americkým folkovým zpěvákem a aktivistou za lidská práva. V jeho 81 letech nás minulý rok opustil a my si na jeho vzpomínku pustíme na Bčku jeho letní a velmi pozitivní hit Today Won't Come Again. Tohle je Kousek Ameriky na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hladina Slapské přehrady stále klesá a odkrývá zatopená místa, jako je Zvírotický ostrov a pozůstatky starých domů u Županovic. Sluné babí léto s nedostatkem srážek brání doplnění vyschlých nádrží, což nutí vodohospodáře pokračovat ve vypouštění přehrady. Pokles hladiny činí tato místa přístupnými suchou nohou, což přitahuje pozornost výletníků. Italská premiérka Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jednali o reformě emisních povolenek v Evropské unii. Cílem je, aby systém nevedl ke zvýšení cen energií. Téma rovněž zahrnuje budoucí rozpočet Evropské unie. Premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že by Česko vyslalo dvě mechanizované brigády na pomoc, pokud by Rusko napadlo pobaltské státy. Řešení bezpečnostních otázek bylo na programu schůzky, která se zaměřila na přípravy zasedání Bezpečnostní rady státu plánovaného na 20. října. Babiš zdůraznil potřebu rychlé a efektivní reakce v krizových situacích. Po otravě salmonelou v Masarově základní škole v Újezdu nad Lesy u Prahy evidují úřady již 391 nemocných, přičemž 25 z nich je hospitalizováno. Salmonela byla potvrzena u 58 strávníků a škola se po týdenní

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Santi Denia věří ve správnou cestu, i když jeho tým těsně podlehl Anglii 0-2. Navzdory dlouhému oslabení byli čeští fotbalisté hrdí na svůj výkon. 52-letý španělský trenér cítí podporu hráčů a optimismem nešetří. České hokejistky se pod vedením trenéra Briana Idalského chystají na druhý přípravný turnaj, aby zvou Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Akce bude probíhat v Lahti v rámci Eurohockey Tour. Utkání s Finskem můžete sledovat živě od 16.55 na ČT Sport Plus. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou důležitý zápas proti Bulharsku v Hradci Králové. Výhra v utkání, které začíná v 17.50 na ČT Sport, by je poslala do baráže o mistrovství Evropy. Takže všichni fanoušci, připravte se a držme společně palce. Česká fotbalová reprezentace prožila svízelné utkání v Lize národů, kde proti Anglii přišla o Pavla Schulze po červené kartě už v 25. minutě. Pressing se rázem proměnil v defenzivní boy, když musel tým trenéra Santiho Denny čelit náporu favorita. Angličané využili situace a jejich hlavní opory dotlačili zápas k vítězství, které se stane malým déjà vu pro české hráče. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká policie stále používá software od firmy Oxygen Forensics pro sběr a analýzu dat, ale ve speciálním režimu. Podle vyšetřovatelů je firma řízena skupinou Rusů, kteří stejný software poskytli ruskému ministerstvu vnitra. Policie proto pracuje s tímto softwarem opatrně, aby minimalizovala rizika spojená s možným zneužitím dat. Politické vedení Ostravy čelí kritice opozice za zpomalení strategického rozvoje města. Stagnuje výstavba bytů, modernizace nemocnice a projekt koncertní haly Vox, zatímco revitalizace kolonie Bedřiška nebyla vůbec zahájena. Analýza ukazuje, nakolik byly splněny předvolební sliby týkající se bydlení a výstavby ve městě. Poslanci ve středu pokračují v mimořádné schůzi, kde se z podnětu opozičních stran hlasuje o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání začalo již v úterý odpoledne a bylo přerušeno večer. Výsledky hlasování mohou ovlivnit politickou stabilitu země v roce 2024. Nové léky na hubnutí přinášejí obézním teenagerům ve věku od 12 do 18 let velkou naději. Státní ústav pro kontrolu léčiv zvažuje jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění, což by umožnilo více lidem si léčbu dovolit. Tímto krokem by se mohlo výrazně zlepšit zdraví mladé generace, která se potýká s nadváhou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: V týmu Haas se po sezóně loučí francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon. 30-letý závodník oznámil konec na sociálních sítích, ale věří, že jeho kariéra nekončí. Haas zatím neprozradil, kdo Ocona za volantem nahradí, takže fanoušci mohou jen hádat. V nejnovějším dílu Fotbal Focus podcastu rozebírali Petr Nerad a Ondřej Nováček zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku a Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denia český tým překvapil některými výkony, zatímco jiní hráči zklamali svými výkony na trávníku. Debatují také o tom, co tento restart identity reprezentace může znamenat do budoucna. Včera v pražském Edenu britská média oslavovala vítězství Anglie nad Českem 2-ku. Nešikovnost Pavla Schulze, která vedla k jeho vyloučení, zásadně ovlivnila průběh zápasu, což britští komentátoři suše glosovali jako procházku. Brankář James Trafford udržel jedno z nejjednodušších čistých kont a tým Thomase Tuchela získal potřebné body. Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, letos předčasně ukončila sezónu a v Asii se tak nepředstaví. Na sociálních sítích oznámila, že potřebuje doléčit menší zranění a zároveň naznačila pokračování kariéry. Držme jí palce, aby byla zpět v plné formě, ať už ve 2024 nebo za 1100 neobyčejně krát báječných okamžiků na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Česká televize plánuje v příštím roce ušetřit až 350 milionů korun škrty, které ovlivní frekvenci vysílání některých pořadů. Kromě toho se má kvůli škrtům vzdát účasti ve známé pěvecké soutěži Eurovize, kde dříve zářily takové hvězdy jako ABBA či Celine Dion. Toto opatření je součástí širšího plánu na optimalizaci nákladů a programové strategie televize. Ukrajina nabízí České republice své zkušenosti s výrobou a využitím dronů v rámci iniciativy Drone Deal, které jsou přímo otestovány na frontě. Zatímco Česko váhá s přijetím této nabídky, jiné státy jako Finsko a Spojené státy již spolupráci uzavírají. Tato příležitost by mohla přinést důležité inovace v obranných technologiích v Česku. Dobrovolníci hnutí Greenpeace Čestečkertyte v úterý zakryli předvolební billboard v Pražské ulici na Nivách plachtou, která satiricky zobrazuje šéfa motoristů Petra Maczynku s Andrejem Babišem. Akce byla reakcí na kroky vlády ohledně změn na ministerstvu životního prostředí, které Greenpeace kritizuje za ničení přírody. Maczynka označil aktivisty za zelené džihadisty, což vyvolalo vášnivé reakce na obou stranách. Pojišťovny budou od příštího roku navyšovat financování umělého oplodnění prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha připravilo změny pro rok 2027, které zvýší platby o 4440 korun. Tento krok má podpořit reprodukční lékařství a ulehčit párům v jejich snaze o početí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Zlomený beaty na B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Tinashe, talentovaná americká zpěvačka, vydává své 8. album Popstar pod svým vlastním labelem Tinashe Music. Tento projekt je její nejambicióznější a nejodvážnější dílo, které odráží současného ducha a je označováno za nejlepší popové album roku 2024. Pro milovníky moderní hudby představuje důkaz, že Tinashe je stále na vrcholu tvůrčí kariéry. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: V týmu Haas se po sezóně loučí francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon. 30-letý závodník oznámil konec na sociálních sítích, ale věří, že jeho kariéra nekončí. Haas zatím neprozradil, kdo Ocona za volantem nahradí, takže fanoušci mohou jen hádat. V nejnovějším dílu Fotbal Focus podcastu rozebírali Petr Nerad a Ondřej Nováček zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku a Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denia český tým překvapil některými výkony, zatímco jiní hráči zklamali svými výkony na trávníku. Debatují také o tom, co tento restart identity reprezentace může znamenat do budoucna. Včera v pražském Edenu britská média oslavovala vítězství Anglie nad Českem 2-ku. Nešikovnost Pavla Schulze, která vedla k jeho vyloučení, zásadně ovlivnila průběh zápasu, což britští komentátoři suše glosovali jako procházku. Brankář James Trafford udržel jedno z nejjednodušších čistých kont a tým Tomase Tuchela získal potřebné body. Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, letos předčasně ukončila sezónu a v Asii se tak nepředstaví. Na sociálních sítích oznámila, že potřebuje doléčit menší zranění a zároveň naznačila pokračování kariéry. Držme jí palce, aby byla zpět v plné formě, ať už ve 2024 nebo za 1100 neobyčejně krát báječných okamžiků na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Radio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká televize plánuje v příštím roce ušetřit až 350 milionů korun škrty, které ovlivní frekvenci vysílání některých pořadů. Kromě toho se má kvůli škrtům vzdát účasti ve známé pěvecké soutěži Eurovize, kde dříve zářily takové hvězdy jako ABBA či Celine Dion. Toto opatření je součástí širšího plánu na optimalizaci nákladů a programové strategie televize. Ukrajina nabízí České republice své zkušenosti s výrobou a využitím dronů v rámci iniciativy Drone Deal, které jsou přímo otestovány na frontě. Zatímco Česko váhá s přijetím této nabídky, jiné státy jako Finsko a Spojené státy již spolupráci uzavírají. Tato příležitost by mohla přinést důležité inovace v obranných technologiích v Česku. Dobrovolníci hnutí Greenpeace Čestrtkrtit v úterý zakryli předvolební billboard v Pražské ulici na Nivách plachtou, která satiricky zobrazuje šéfa motoristů Petra Maczynku s Andrejem Babišem. Akce byla reakcí na kroky vlády ohledně změn na ministerstvu životního prostředí, které Greenpeace kritizuje za ničení přírody. Maczynka označil aktivisty za zelené džihadisty, což vyvolalo vášnivé reakce na obou stranách. Pojišťovny budou od příštího roku navyšovat financování umělého oplodnění prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha připravilo změny pro rok 2027, které zvýší platby o 4 440 korun. Tento krok má podpořit reprodukční lékařství a ulehčit párům v jejich snaze o početí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Jennifer Lawrence se připravuje na cestu do hlubokého vesmíru v novém sci-fi thrilleru The Flood od Zack Craigera, který produkuje Amblin Entertainment Stevena Spielberga pro Warner Bros. A New Line Cinema. Film je plánován na 11. srpna 2028 a slibuje být jedním z Craigerových nejzajímavějších projektů po úspěchu Weapons. Podrobnosti o roli Lawrenceové zatím zůstávají tajemstvím, ale její účast již nyní vzbuzuje nadšení fanoušků. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: V týmu Haas se po sezóně loučí francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon. 30-letý závodník oznámil konec na sociálních sítích, ale věří, že jeho kariéra nekončí. Haas zatím neprozradil, kdo Ocona za volantem nahradí, takže fanoušci mohou jen hádat. V nejnovějším dílu Fotbal Focus podcastu rozebírali Petr Nerad a Ondřej Nováček zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku a Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denia český tým překvapil některými výkony, zatímco jiní hráči zklamali svými výkony na trávníku. Debatují také o tom, co tento restart identity reprezentace může znamenat do budoucna. Včera v pražském Edenu britská média oslavovala vítězství Anglie nad Českem 2-0. Nešikovnost Pavla Schulze, která vedla k jeho vyloučení, zásadně ovlivnila průběh zápasu, což britští komentátoři suše glosovali jako procházku. Brankář James Trafford udržel jedno z nejjednodušších čistých kont a tým Tomase Tuchela získal potřebné body. Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, letos předčasně ukončila sezónu a v Asii se tak nepředstaví. Na sociálních sítích oznámila, že potřebuje doléčit menší zranění a zároveň naznačila pokračování kariéry. Držme jí palce, aby byla zpět v plné formě, ať už ve 2024 nebo za 1100 neobyčejně krát báječných okamžiků na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: V týmu Haas se po sezóně loučí francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon. 30-letý závodník oznámil konec na sociálních sítích, ale věří, že jeho kariéra nekončí. Haas zatím neprozradil, kdo Ocona za volantem nahradí, takže fanoušci mohou jen hádat. V nejnovějším dílu Fotbal Focus podcastu rozebírali Petr Nerad a Ondřej Nováček zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku a Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denia český tým překvapil některými výkony, zatímco jiní hráči zklamali svými výkony na trávníku. Debatují také o tom, co tento restart identity reprezentace může znamenat do budoucna. Včera v pražském Edenu britská média oslavovala vítězství Anglie nad Českem 2-ku. Nešikovnost Pavla Schulze, která vedla k jeho vyloučení, zásadně ovlivnila průběh zápasu, což britští komentátoři suše glosovali jako procházku. Brankář James Trafford udržel jedno z nejjednodušších čistých kont a tým Thomase Tuchela získal potřebné body. Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, letos předčasně ukončila sezónu a v Asii se tak nepředstaví. Na sociálních sítích oznámila, že potřebuje doléčit menší zranění a zároveň naznačila pokračování kariéry. Držme jí palce, aby byla zpět v plné formě, ať už ve 2024 nebo za 1100 neobyčejně krát báječných okamžiků na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Radio.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo, nemoc mě skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák ze z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělý desky. Následuje velmi neznámá, pro mě aspoň, kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky jmenuje se Flotzilla.

0: Super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for Desire z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou, já se snažím z těch 80. někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst. Pieces of Human Waste skladba, je to živák a měla by to být Amerika.
1: Okay, pieces of human waste.

Tak, to byly LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi dala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986, bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka, proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gotovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady novej single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili Drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě v boleslavské Škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesuneme do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teď po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno. Ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá, skvělá, a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže litoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý. Pak se jednoho dne ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe. A teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juicu, ale asi to není. Je to nějaký juices like wine, nebo juice s vínem, nevím. No pojďme si to dát.

Pražáci Trahir a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože od vás, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, mladí tinežeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážet, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rudnice nad Labem, Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně, ahoj.

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je vám dámo, nebo máme večer, je to úplně jedno, protože vy ladíte Radio B, B-E-E-E, a to znamená, že to bude nej. Od mikrofonu se hlásí bílý mus,

co bradá. Jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem nejlepším rádiu Spotřebská. Je to tak, bude to náladička, zábavička. Budeme funky a kdo nebude funky, ať si klidně přehladí. Protože tady se tančí na 100%. Tak jo, otevřete okna, nebo radši ne, protože už začíná podzim. Tak jo, a jako vždycky začítáme nějakou dobrou funky vypalovačku. Zdá se, že mě chytil Hammond, nebo Mammon, jak to vlastně je. Sven Hammond, wow, takže tleskáme na druhou, kroutíme ušima, očima, bokama, absolutně všim, co máme. No tak pojďme na to, lidičky, začíná Black Eye Top. Čau, pěkně se bavte.

wow, tak se mi zdá, že jsme to tam hned na začátku trošičku přepálili. Já říkám, jo, tak tohle byl Sven Hammond and Crooked Show. Black Eintop Feril, žádný blud. Další pecka, no to bude Swing, Black Cat Zoot. No tak jo, čapni svoj baby a zařvi jako lev. Ty seš ten správnej jazzovej zjev. Pojďme na to, dámy a pánové, přicházíme do 30. let. To znamená, že si dáme nějakou swingovku. Co mi na to, jako vždycky to jede, všude se

Wow, jedeme vždy a stále na plný pecky, servíruju pochoutky na svůj rámec. Dáme vždy jako vždy rakec. A že nejsem teenager, ale týpek starší, v našem domě totiž straší. A přichází týpek, který se jmenuje Kasper, a s ním můj oblíbený rock'n'rollový zpěvák Little Richard.

Rock, rock, roll, ladies and gentlemen, Kasper, notě pic, po něm přichází Prince Bel Air. Oh, ten hraje fair, týpek, co nemá rád klid, Jazzy Jeff and the Fresh, Prince a JR Rap. Posílám vám do éteru Code Red, no jasně, tuhletu pecku mám rád. Zdá se, že servírou hip-hop 90. let. No tak jo, vile, pojďme na to a koukám, že co se to tady děje, venku padá tma. Oho, vůbec to nevadí, protože pro nás stále svítí slunce. No tak jo, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

Come on now! Wow! Jazzy Jazz and the Fresh Prince, stejného alba Code Red. No jasně, Black Hrneček, já jsem MC Mareček, v hrnci plave chutný páreček. Něco dobrého na tvůj chrup? No jazz, kámo, pecičku od The Coop the Tonight. Dneska večer, klidně ráno, já ti říkám, kámo, MC Maro. Jedeme stále dál, stále se nám to tady rozjíždí a doufám, že i u vás, protože Black Eintopf je tady pro vás. Radio B. What?

No prima, Jazzy, co je na to? Doufám, že propagujete naše rádio. Pošli sestře nebo bratrovi na nás link, že prej dneska hrajeme taky Scatter and Swing. No a zapomeň na uhlazené chování, do paří na Bčku není prostě normální basa a sacík. No, na duši je lázeň, tancuj, křič, neboj se bejt blázen. Páni, mě to zase dneska rýmuje, dámy a pánové, pokračujeme dál a ještě stále trošičku v rytmu 90. let. Tak co vy na to, ještě se v tom trošičku vyválíme, protože ta hudba měla vážně koule. Jedeme na to, máme tady 23. minutu a já servíruju další pecko. Slam! Oh yeah!

Jo, The Lion Rock Scatter Swing a stále to jede, tak co? No, jde to. Jaký jste měli léto? Hadry barevný, dny nádherný a taky noce. No a zas dnes se nenadáš a budou to Vánoce? Kámo, já jsem funky rádce, pokračujeme dál. Pomalu, ale jistě si dáme nějakou záležitost z 80. let. 87, no, pojedeme dál. You need love, oh, potřebujeme lásku, krásku, funky, jedeme dál. Na plný pecky, otočte to doprava, ať sousedi vědí, za

se mi zdá, že tady máme pohodičku 80. let. A co vy na to? Ve studiu to pěkně vře. Hudba tady řve a já říkám, pane, vždyť mi bude pane. No, když se někdo zeptá, člověče, kdy už konečně dostaneš rozum, tak na tohle to srát odpovím. Člověče, to už bude asi 3 hodiny studenej. Stále jsme v 80. letech. Posílám vám Walking on the Sunshine z roku 1982. Přesně takové je Black Eyed Top. Vemete ty nejlepší ingredience, dáte to do jednoho hrnku a pošlete to do celého světa. Hudba Geta od MC Marka na Radio B. Mějte se krásně, jedeme dál. Osmdesátky, prima hrátky, pojďme na to. Eins, zwei, drei, vier. Bon appétit.

Tu. Au, jo. Není to zrovna erotika, když vám tady probíjí elektronika. A tohle to mělo sakra volty. Ostrý jak šerefovi nový kolty. Bang, bang, bang, bang, bang your head. Wow, you. Walking at the Sunshine 1982, no jo. A my budeme pokračovat dále a dále. Máme tady 39. minutu našeho Black Eintopfu a já pomalou listě přepínám na hranici 1979. Oh jo, Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman, nebo funky man. To je úplně jedno, protože tohleto je vyvoněná záležitost. Další pochoutka, pojďme na to.

není žádná levárna. A před námi další dekáda do majku MC Marky Kafra, velký brejle na hlavách Afra. Napiš baby do chatu stanovisko, máme tady soul a taky disco. Brzo přijde hudba jménem Funky, ta co dělá z lidí Janky. Jo, ale my se ještě užijeme dále, 70. léta, kalhoty do zvonu. Uhuhu, barevná podlaha svítící, je to tak, dámy a pánové, velký káry, kožák a porovný týpci, co řešej problémy. Ale my tady žádný nemáme, jedeme stále soul disco 70. let. Takový je Black Eyed Peas.

Jo, máme tady 48. minutu první části Black Eintop. Hrajeme muziku černou 2 hodiny. Ať jste single nebo máte rodiny, ať jste fon nebo ze spodiny, neotravíme vás, jak z vejfuku z plodiny. Právě zahrál single s názvem Download. Ach, tohle rozhodně není žádný střední prout. Jedeme kámo dál. Já pouštím Black Level, single z roku 1976. Takže ještě stále, ale už to začíná chytat, tak je ten správný groove 60. Co vy na to? I ten zvuk se zhoršil. To mám rád, to mám vážně rád. Já jsem prostě dítě Jamesa Browna. Je to tak? Wow.

Black Level, no tohle to je vážně dobrá pochoutička, je to žavý, je to hot, sexy soul, trick shot, zapomeň na šedivej hnus, Black Eintop, kámo, ten má jenom plus, nehraj nám Vojtek, David ani Klus, hrajeme stále svobodně, stále ve stylu Afro a Niga, nehraje to Rus, pokračujeme stále dál, ještě jednou nohou v 70. letech, ještě se tam trošičku vyválíme, co mi na to, trick shot, sexy soul, pomalu, ale jistě se dostáváme do těch 60. To mám rád, je to barevné.

Sexy Soul na Radio B a pomalu, ale jistě se dostáváme do druhé poloviny našeho programu. Vysíláme do celého světa to, co je nám jasný, to, co si myslíme, že je slaný, masný a paří, Ústí, Brno, Olomouc. Máme tady beatu strašně moc. Na řadě Joseph McMahon, Climb the Mountain. To znamená, že asi polezeme někam hodně vysoko, jako vždycky, protože úroveň je stále vyšší a vyšší. Pozdravujte své kámoše, pozdravujte své maminky, tatínky, dědečky. Pokračujeme stále dál. Už jedeme ve fangy stylu. Wait.

na je jedno, něco vám povím, jestli jste katolík, protestant, žid nebo muslim, všichni jsme se absolutně rovní, poslouchaj nás černý, bílý, no snad i modrý šmoulík, tohle nebylo funky, ale spíše soulík, my si dáme ještě další věcičku, kterou mám rád, Del Laman Orion, Inner City Blues, no to má jenom plus, tahle ta věc, ta se snad dala do všech stylů, co znám, wow. Funky, tohle už je fakt funky, FF, tak jo, jedeme dál.

Jo, ladíte stále Bčko svobodně a říkám vám, no je to klika. Zdravím jako pravidelně Vlaďku, Hanku, Dominika, taky všechny sestry a brášky. Ať jste pěkně zdraví, OK, a neberete prášky. Ať vás tohle baví, ty moje hlášky. Nalejte si panáka, nepejte to z flašky, něčeho dobrýho, ne z plašky. Wow, wow, wow, stále tady je, ježdě, jedeme na Bčku. Wow, wow, wow, prima jazzíček. Aha, zdá se, že jsme tady pěkně ujeli na 60. Co vy na to? Wow, mám tady pro vás další pecku. Přichází Jimmy Smith Babies. Takže jo, trošičku si dáme něco dál. Šmerclýho rock and roll music, to znamená, že za dveřma je tady Mr. Rock and Roll. 8. minuta, 2. poloviny, Black Eyed Top Four je tady a za mikem se hlásí MC Mark.

Ta-da-da-da-da. Tak co, dáváte to na plný pecky nebo dáváte to z dálky? Tak se mi zdá, že tady dneska hodně hrajou instrumentálky. Ty si holka pěkná cicí-micí, opět tady zazní basabicí. Jdeme na to, dámy a pánové, jsme v rock'n'rollovém období. Wow, buba, čik, čik, čik. No tak jo, mám to rád.

Boom a čik, čik, čik, oho, ve studii se to pěkně houpe, vrátili jsme se do období, kdy auta měla ploutve, chromový nárazníky a ženský se uměli vážně skvěle oblíkat. Jsme v 50. letech a přichází Young Jeezy, Do You Love Me? To je dobrá otázka, miluješ mě? Snad jo?

No jasně, Young Jeezy se ptá, miluješ mě, jako tě miluju já, lásko? Jestli ne, no tak se prostě seberu a půjdu někam jinam, protože pro jednu kytku slunce nesvítí. Když svítí slunce, máme rádi party. Je to crazy, crazy party. Takže jedeme dál, blíž ke Swing Music a servíruju tu nejlepší hudbu.

tady rock and roll, rhythm blue a teďkon už jsme jednou nohou ve swingu. Na parket už zvu všechny slečinky a floutky. Chci vidět frajery a ne loutky. Kravatu sáčko na hlavu, gel. Zařvi do mikrofonu swing, hell. Dámy a pánové, z Black Eintofu právě mícháme třicátky. Oho, prima hrátky.

A Mr. Swing na Radio B, dámy a pánové, servírujeme tady ty nejlepší záležitosti, tančím jako šílenec už z toho hekám. Před těmihle týpkama já vždycky hodně smekám. Pokračujeme dál, budeme servírovat další záležitost, přidáme si trošičku moderního beatu, co vy na to? Takže, Electro Jazz, no jasně. Klidně mi napište, jestli se vám to líbí a já vám někdy zase odpovím, co mi na to hned ne, že teď tančíme.

Na v hrnci MCho Marka zní klasika moderná. A že to v rytmu nezvládneš, se mnou vždycky ovládneš. Budeš tančit, nenechám tě flákat, s House of Pain pak budeš skákat. Oh yeah! Máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a přichází skvělý remix. Jak jsem to prozradil? Čeká na tě Prima Rout ve stylu Jump Rout. No jasně,

skvělým jazzovým remixu dále pokračujeme. Zdá se, že si budeme hrát chvilku hip-hop. Co vy na to? Od House of Pain přichází pěkný frajírek Mr. LL Cool J. Funkadelic Relic. Wow, máme tady ještě 25 minut, tak to pojďme rozjet. Rozesmějte celý svět, ať je to víc barevný.

Vrchu B-box, trnčí v okno, padaj police, vysíláme z Podřipska a to přímo z Roudnice. No jasně, všichni tady rapujou, rýmy milujou a svou flow pilujou, no jasně. Tak tohle to byl pan rapu LL Cool J na Radio B. Počítáme ještě dál. Další minuty, máme zhruba 20 minut a přidáme se opět trošičku funky, ale ještě budeme rapovat. Wow, přichází Mr. Coolio.

Hedem, hedem, no jo, další mrtvola, posíláme pozdravy tam na ruch. Chceš MCO Marka Gablík, no tak tu máš, Coolio Fantastic Voyage. No kámo, to nikde nemáš. Pokračujeme dál, protože už máme jenom asi 20 minut, páni, jak ten čas nám utíká. A opět si dáme trošičku moderního funky, protože funky jsem ještě asi nehrál. Nebo co si myslíte? Klidně mi napište. Já si odpovím, až budu chtít. Yeah, yeah, yeah, yeah. Takže jo.

Jo, snap, snap, aha. Nebojte se ukázat emoce, než přijdou nemoce a pak i smrt. Když nejde o život, jde o prd. Haha, pokračujeme dál, přichází čarodejnice. Witch, no. Takže ještě přijáme trošičku funky v nářezu. Máme tady ještě poslední 15 minut. Ha, tak to musíme stihnout. Co vaši sousedi? Vědí, že jste doma? No, já doufám, že jo, protože já jsem tady pro vás MC Mark.

co mi na to, dámy a pánové, Peace Now, dobrá pecka, Udo Jürgens z Německa a jeho bezva parta, v těsném závěsu je paní Marta. No, budiš, frau Kubiš, dej se k nám, tak se zde zdá, že dopiju poslední lok a čeká tady český blok, trošičku české pochoutky, no a tohle je vážně dobrá.

Tak, dámy a pánové, máme tady bohužel pomalu jistě konec našeho programu. Díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Paní Marta nám zpívala, kde dneska budeme spát, já myslím, že ve svý posteli. No, protože už je tma a jestli je venku světlo, to znamená, že nás posloucháte druhý den ve čtvrtek, to jste v práci a máte polegraci. Ne, vážně, je to dobrý, že můžete stát a jít pracovat. Takže ještě jednou, díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Ladíte Bčko, jednou za 14 dní živá show, tak v pravidelných opakování. Tohle to byl Black Eintov a já jsem MC Marky. Mějte se krásně a užívejte poslední zbytky léta. Ahoj!

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.